0: dobrá glasba, boljša glasba, národná glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.

je včera som Miltan Mirič za Damira Udine, Italia. Pustíme ho nutra. Pozdrav za našega Damira Udine, Italia.